0: posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
1: Zlínsko.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

najednou zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká se hvězd.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z 90. let. Právě teď. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie VAK a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Čau, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

drama. Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky.

Jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaroh a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máč.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uších.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
5: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
6: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili, jo? Zasnili a přemýšleli, kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se to dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu Kroměříž. Tak jo, jdeme na to, hezký den přeji.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Hity 90. let. Rádio Kroměříž.
1: Country club either.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Víkendová on-air jízda na rádiu Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: All he dreams.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je rádio Kroměříž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovavě vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž a víkendový relax.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy. V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všemi zloději všech našich idejí.

rámů, více známek, než Batmanů básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: mě ráda.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. První skutečně regionální rádio. Rádio

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

Jeříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám. Kolik času

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš

Radio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

you do. I'm still falling for you. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.